Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

great. It's just great. Balls of fire.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Saturday at 9:24

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v 36. týdnu v minulých letech. Takže jdeme na to.

My se jdeme společně podívat na datum 3. září. Roku 1965 kapela Rolling Stones nedohrála koncert v irském Dublinu, protože jim na pódium vtrhlo 30 nespokojených fanoušků. Roku 1968 se po 2 týdnech absence vrátil do kapely bubeník Ringo Starr a v roku 1947 se narodil jeden ze členů kapely Thin Lizzy, Eric Bell.

4. září roku 1944 se narodil Vladimír Kulhánek, baskytarista, který se zahrál například v kapele Flamingo, Bohemia, ETC, Stromboli nebo Krausberry. A roku 2008 byla vydražena kytara Jimiho Hendrixe za 280 000 liber.

My se podíváme na další slavná hudební výročí a tentokrát se vrhneme na 5. září. Roku 1946 se narodil zpěvák kapely Queen Freddie Mercury. Roku 1998 kapela Aerosmith se poprvé prosadila v Americe na špici singlového žebříčku se skladbou I Don't Want to Miss a Thing a roku 2006 kapela Arctic Monkeys dostala cenu Mercury Prize za své album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

6. září bychom mohli slavit troje narozeniny členů slavných kapel, protože roku 1943 se narodil Roger Waters, baskytarista a zpěvák kapely Pink Floyd. Roku 1961 se narodil Scott Travis, bubeník kapely Judas Priest. A roku 1971 se narodila zpěvačka kapely The Cranberries.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí a my se teď společně vrhneme na 7. září. V roku 1954 se narodil Benmont Tench, klávesák v kapele Toma Pettyho. V roku 1968 Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham odehráli jako Led Zeppelin svůj první veřejný koncert. A roku 1996 se bubeník kapely Bon Jovi Tico Torres oženil s českou modelkou Evou Herzigovou.

8. září roku 1997 Led Zeppelin znovu vydali jejich první singl Whole Lotta Love a roku 2002 si Bruce Dickinson splnil sen a začal lítat jako pilot pro leteckou společnost.

Teď už tady máme poslední den našeho pořadu a to je 9. září. Roku 1977 se narodil Stuart Price a je to britský textař převážně pro kapelu The Killers.

Přátelé, já vám děkuji, že jste poslouchali můj dnešní hodinový pořad. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme příště zde na Rádiu Hey ve stejný čas za týden. Takže ahoj.

0: Rádio Hej. Rádio Hej. Hej. Zůstaň s námi na Hej.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hej Rádio.
0: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 11 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
5: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: Zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: What is love? Nebuďte smutní, že letete v kríči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: připoutej se.
1: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
5: Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Tady Ivoš z kapely Café 80. Všem, kdo rádi

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
7: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
8: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavili po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Co byste fakt měli slyšet?
1: Fakt měli slyšet.
0: Playlist Music. Nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kata, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: me, but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich z brusu nový single.

0: playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější, silné melodie, epická atmosféra a text ty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský singl Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový singl navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny. Kýpa Fest Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hej. Radio Hej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Hej, hej!
7: Rádio Hej.
10: Perfektná muzika.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Opravdové hity prověřené časem.
3: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Hezký a příjemný večer, lehce podzimní, už po prázdninách. A od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do kalendáře, který bychom měli za chvíli spustit, tak bychom mohli zkusit nějaký otevírák večera. Něco vyberu, no. Něco tam najdem. Dneska máme Lennona s Dickinsem, tak by bylo něco dobrý na tohle téma. Ku příkladu, jestli bych si mohl dovolit, Phantom Opery, no. To by šlo, no. Tak se dáme do toho. Mělo by to jet, alespoň si myslím teda.

Vidíte, dneska jsem to vychytal s tím koncem, jo. Není to tak často, ale většinou se mi to povede. Tak co bychom měli v kalendáři? Co se událo dneska v dějinách muziky? A to konkrétně kolikátý je vlastně dneska? No, 6. září. Takže 6. září začneme od roku 41. To se narodil Mickey Waller. Mickey Waller, ten hrál u Johna Mayala v Blues Bakers, taky v kapele Steampacket, Trinity dokonce s Brianem Eugem. Už to je nějaký dost dobrý muzikant. No a korunu tomu všemu nasazuje Jeff Beck, tam taky byl u něho, u Jeffa Becka. Tak si ho dáme, jo.

Jinak Mickey Waller, pokud byl teda kytarista, tak měl smůlu, protože v Jeffově skupině všichni kytaristy byli ty druhý. Jo. Jasný, ESO, Jeff Beck. No a postrčíme to do roku 42. 6. září se narodil Dave Benjern, a to jsou Blue Sweet and Tears, což je super kapela, to je jasný. Yesterday, the many ways you looked into my eyes seem so strange for all the many years together. Sitting by the window, couldn't move you.

Tak to byly Blues, Sweet and Tears, milí posluchači, známá toť super kapela. V rok 45, 6. září se narodil Petr Novák, to nemusím ani představovat, jistě znáte. Ale přeskočili jsme, mám takový dojem, tak se ještě musíme vrátit do 43. 6. září se mimo jiné narodil i Roger Waters, Pink Floyd, pochopitelně.

Tak tady máme ten 45. 6. září, Petr Novák, tak nějakou živoříme o těch 60. letech, tak nějakou kládu od něj pořádnou.

Tak to byl Petr Novák a máme tady rok vám neřeknu a budete se divit, že jsem dneska zařadil tuto umělkyni do kalendáře. Dneska, tedy v neděli 6. září, by oslavila narozeniny Hanička Zagorová. Mnozí si řeknete, no tak Zagorová. Když si odmyslíme takovou tu pop music, co dělala, tak málo kdo ví, že v roce 69 vystoupila v Lucerně na druhém Big Beatovém festivalu. Tenkrát se říkalo Big Beat Festival, no Big Beat Festival. Měla tam nějaké věci jako Chain of Fools a ještě něco, teď si nedovedu už vzpomenout, ale v té době jí jako bylo jasně vidět, že na ten Big Beat byla příliš křehká. Jo, prostě jí to nesedlo, ale málo kdo ví, že ze začátku, ještě když vystupovala a nahrávala v Ostravě, tak dělala šansony a mnohé věci si dělala sama. Ty skladby si psala, různě upravovala ke své potřebě. Byly to ryze autorské záležitosti, nebylo to nějak, prostě jak bylo zvykem, že se vzala z ciziny něco a udělala se na to český text. Já vám pustím Verbíře a je to fakt dobrý. Ale ta věc je dneska už naprosto neznámá, jo? Ale je to jedna z jejich prvních desek. Paradoxně teda do světa showbiznisu vstoupila přes televizi, mnozí to mají obráceně, dneska některý umělci, a to teď už si nespomínám na ten film. Hrála tam Josefínu, byl to takový film, no, už je to dávno. Ale toho Verbíře si dáme.

Jinak v 69. roce, co se týče desek, tak jsem kupoval všechno, co stálo za pozornost. A věřím, že tohle to třeba byla dobrá volba, jo. Potom, jo, o tomhle nemůže nikdo říct, že je to nějaká pop music, jo. To je jako šanson jako vyšitej. Tak to postrčíme do roku 1950. 6. září se narodil Luboš Pospíšil, Marshall, CK vokál, 5P, Blue Effect taky dokonce. A my si ho dáme s tou kapelou 5P asi.

Pak tady máme 61. rok a to se narodil Scott Travis, Judas, a jak to jak vypadá, tak tady asi bude rok 61 ještě jednou. Tak Scott Travis 6. září, že ano? Judas.

No a jak jsem říkal, 61. ještě jednou, takže ještě jednou 6. září 61. To se narodil Richard Müller. To taky znáte, tohohle umělce.

Beatles musí být skoro v každém kalendáři a dneska tam taky budou, že jo, a ještě tam bude někdo navíc. V roce 68, 6. září, Beatles jsou ve studiu a pracují tam pilně a s nima je tam další člověk a toho znáte, jmenuje se Eric Clapton a ten do téhle písničky natočí kytarový solo. Schválně si poznáte, do jaký

6. září 1970 Jimi Hendrix hraje svoje poslední vystoupení na ostrově Fehmen v Německu. Pak už na pódiu v životě nikdo nikdy neuvidí. Tak si dáme Jimmyho.

0: Já tu mám v kalendáři ještě jednu položku a dáme ji po časovém znamení, protože to je umělkyně, která stojí skutečně za zmínku. Takže se podíváme, na koho to bude, nebo která to bude. Takže mě vydržte chvilku, já to ještě vyhledám a mám tady prostě jenom, že to dáma, že jo, tak dneska by oslavila narozeniny nikdo jiný než konkrétně tedy v neděli 6. září konkrétně nikdo jiný než Dolores O'Riordan. Ale k tomu se dostaneme po časovém znamení, protože bychom se už doopravdy asi skutečně nevešli.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Tak, to byla Dolores O'Riordan. To je málo známá věc, ale je to hezký. No a dáme se do přání prvního, koho tady dneska uvítám. Nebudete tomu věřit, jo, absolutně teda. Jára Mrkvička nám píše a dává Boba Dylana, a já jsem to špatně přečet, a já jsem původně myslel, že jako Knockin' Heaven Door, že to budou Guns N' Roses. Tak já to dám s těma Guns N' Roses, protože teď už bych to nestačilo si přehodit, ale já se ještě podívám, jestli je šance s tím Bobem. Bob Dylan, tak to zkusíme, no. Vydržte mi ještě chvilinku. Bob Dylan, ano, tak to bude Bob Dylan, tak to trefíme. Tak jo, tak zdravím Járu Mrkvičku a všechny dobráky v mokrý lhotě a posílám.

tak se podíváme, koho máme druhýho. Trošku jste mě dneska překvapili, protože jste se vysypali všichni při kalendáři, ale nějak jsem se s tím popral. Druhý by měl být Libor Mnichovický, dává sabatony dokonce, Bismarck.

Tak, zdravíme Libora, doufám, že ve zdraví přežil ten Javáč. Je náročný tam, to je jako pravda. A Pavel Křistourovský se do toho dneska vrhnul s kapelou Katatony, jo? Katatony, no jak dáme, Birds, to je taky hezká věc.

Za chvíli bych měl mít tady Marcelku z Pražské kotliny a tam budu muset hledat desku, takže to dá chvilku práce. Honza Telefonista dává Udo Dag Schneidera. Zdravíme Honzu Telefonistu.

A je tady Marcelka z Pražské kotliny, zdravíme naší stálou posluchačku. Marcelka píše, Jendo, prosím, pustil byste nemoc často hranou písničku od kapely Queen. Já jsem se na to díval, našel. Je to na albu Innuendo. Tak dáme, zdravíme do Prahy a posíláme.

Vladěnka píše, mimochodem připomínám, že není to potřeba psát dvakrát, každá písnička, která přijde, má svý pořadí a až to bude, tak to bude. Jinak se to tím vícenásobným přáním neurychlí. Tak Vladěnka spolu s holkama se hodně těší na tatínka a posílají zlatý klíč od donoru.

Tak to byl Donor a Zlatý klíč a co tady máme dalšího? Tatrováka tady máme, považte. Tatrovák, zdravý pracující třídu, tak čeho se dneska pracující třída dočká? A páge satanas. No to by mohlo být zajímavý. Tak jedeme.

Pak tady máme Martin a Vlaďka Strakovi z Jeseníku, dávají Olympic s ozitvými. Ahoj, můžeš prosím zahrát mojí ženě Vlaďce k dnešním narozeninám, takže přeju všechno nejlepší Vlaďce k narozeninám a pouštíme s ozitvými Olympic.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad

A podíváme se dál, co tady máme. Dál tady máme zajímavou píseň, pochopitelně. A je to Pavel Pankáč. Mám takový dojem, nebo jinde, teď nevím přesně. A je to Provencu od Pankáče, Nukleární hovada, Rumová země.

Dobrý, no. Rumová zem, nebo jak se to jmenuje? Jo, rumová země. Pak tady máme, dneska je lidu, takže pak tady máme další kousek a to je Dorka. Dorka píše, ahoj posluchači, posílám jednu písničku do Rumburka pro Martina a Mirka a pro vás všechny. Smoke in the Water, Deep Purple.

Rocker Pavel z Brna. Podíváme se do Brniska, jak to tam vypadá. Rocker Pavel z Brna vybral Turbo, ale to úplně nejnovější. Vidím tu lásky svý stát. Zdravíme Rockera Pavla do Brna.

Vláďa z Mokrýho Tibira, nazdárky, považte. No, sorry, to nezastavil jsem desku, jo, to se stává. Tak Vláďa z Mokrýho Tibira slyšel nazdárky, to mě těší, protože nazdárci jsou velice, velice dobrá kapela mezi námi, děvčaty, undergroundová tedy. Dokonce mají už album, který se jmenuje Ze staré školy, a taky musím připomenout, že 18. v sobotu vystoupí na oslavách 100 let výročí církve Československé husitské. Ale o tom ještě budu mluvit v pozvánkách příští týden, abyste snad to připravili, protože to doopravdy stojí za to. Jinak já jsem šťastným majitelem tohohle alba Ve staré škole, dokonce mi ho kluci z kapely přinesli, jsem ho dostal jako první na světě, jsem dostal toto čerstvě vyšlý album, jako první rádio na světě ho hrajeme taky, tak jsme aspoň, co si dáme teda, abych dlouho nežvanil. Dáme si Jilmy, to je hezká věc tohohle alba Ve staré škole. Tak zdravím Vláďu z Mokrýho Ty a posíláme.

0: To byli Nazdárci z Alba ve staré škole. Ze staré školy, sorry, bych to řekl nepřesně. A jo, hodiny, vidíte to, no. Každý slušný rádio musí mít časový znamení.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hey. Rádio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Martinka píše, že posílá jednu písničku staré kamarádce Irně z Kolonky. To možná bude s Vlašimi, tady existuje. Ono se, to je to neoficiální název, on se tam říká v Navrátilově ulici. No my pamětníci taky ještě pamatujeme, jak se tam říkalo na Habeši, ale to už je strašně dávno. To je pytel kalendářů, milí posluchači. Takže jo, tu písničku, kdyby písničku. Poklad rokovej, Led Zeppelin, tady je.

Ah.

Tak, Led Zeppelin nám dohráli, já tady přelouskám, co bychom tady našli, no tady to ještě je, Tom 80 dává kabáti, šaman, ahoj, jen to zdravím do studia a přeji pěkný večer a prosím zahrát tento song od kabátů pro kamarády u grilovačky, moc

Tak to bychom měli Kabáti, Šamana a tuším, že stejnojmenný album, to je snad mám takový dojem, ale můžu se plést. Teď teda tady máme Tomáše Zubrnického. Tomáš Zubrnický by rád slyšel starý dobrý Beatles, tak dáme dokonce z alba Rubber Soul, to je dobrá volba. Tak jo, dobrý večer, jen doprosím o zahrání starý dobrý Beatles, kteří se nikdy neoposlouchají.

šafránek, tak zkusíme, no. Šafránka. Tak se na to podíváme. A já mám takový dojem, že ono se to buď to jmenuje úplně jinak. Zkusíme. A ono to bude Harley to dokonce hraje. Tak jo, tak to dáme, no. Pro Tondu Pitelku do Úročnice. No vidíte to, do Úročnice. Zdravíme do Úročnice. A pozdrav z Mokrý Hoty. Tak to dáme speciálně teda do Úročnice.

Tak to byl Harley a Láďa Šafránek a Mišoš, náš stálej posluchač, to vidí na Halloweeny dokonce. Ne, sorry. To byla chyba. To se stává v našem studiu jednou za 20 let. Iron Maiden pochopitelně jak jinak. Tak teda zdravíme Mišoše a pouštíme.

Pak tady máme jeden kousek ještě od Peťánka. Od Peťánka a Drahušky. Bude to Udo Dag Schneider Doropeš dokonce. Pro Drahušku do Tunisu. Tak zdravíme do Tunisu a posíláme.

Martin a Vladka Strakovi z Jeseníku dávají Sen od Lucie. Je to pro moji dcerku, která tady sedí s náma. Zdravíme dcerku a posíláme Sen. Tak první poslání nevyšlo, že to se někdy stává, ale druhý určitě vyjde.

Monika v Kotelně, zdravíme naší stálou posluchačku v Kotelně, Moniku. Monika se připravuje na topnou sezónu, za chvíli to vypukne, už překrátějí dny. Za chvíli taky přijdou chladní večery s deštěm, no, podzim je na cestě. Roxeti, že by ráda, tak co bychom jí vybrali? Třeba tohle, to je fakt pěkný, jo? Od kapely Roxete zdravíme Moniku.

Tak zdravím ještě jednou Moniku do kotelny. Já jsem říkal dneska tady, víš, co mi tady chybí, prostě. A už je to tady. Zdenál, zdravíme Zdenála našeho taktéž stálýho posluchače. Zdenál píše, piju já, piju rád. To je od kabátů. Já to tady jsem vyštrachal dokonce jako živák. Tak zdravím Zdenála. A pustíme.

Tak, trošku kuriózní záležitost, živáček, piju já, piju rád. Já to teď přemýšlím, jestli jsem Jerrymu, nikoli teda doje podještět, on je v Ostravě, jak píše, zahrál elektrický oko od Judas. Já jsem se díval teď tady do výpisu playlistu a nemůžu to tam najít. Je divný, no, buď to jsem to tam nenacvakal, nebo už jsem taky tak nějak starý, že ho však zapomene. Ale tak opakování matka moudrosti.

0: karotka.
1: No tak, málem jsem tady ubrzdil. Karotka píše, jestli by ještě nešel ředitel autobusu od ťap ťap. To by šel pro Milana Voláka do hasičárny.

Tak, to byla kapela Ťap Ťap a já tady mám ještě Pavlíka Sůzu, na to bych málem zapomněl, tak to musíme rychle napravit a budou to Judas. A ahoj Jedníku, posílám pozdrav a děkuji, to je hezký. Já taky posílám pozdrav Pavlíkovi, našemu stálému posluchači. Jak se tak na to koukám, tak jsme to snad vládli dneska bez sirotků. Tak tedy já vám děkuju za poslech a budu se těšit, co úterý, ano, úterý bychom se měli slyšet při bluesovkách. Tak tedy mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně, jo, to je důležitý, držte vlnu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej. To je fajné.

0: everything's all right with me. She's all right, she's all right.
1: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože je mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...